0: Jeruzalém! Je to mi mi trak, to mi mi trak, hej! No, nevím, če bym zde, ale mi lahko ti pomagaš.
1: 10 tehnikovih sekund.
2: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
1: 20 sekund idile, radija Študent.